Hajkajš hižo z počatku słania prajach, tu budyšenje so deščuje a haj hač do připonja. Može so dale deščovač, to nie nužane vulke švijele, ale skerje taki mirny dešč, hač do připonja kaž prajne po připonju, potom sucho, ale cały dzień pomročeno při nekak 20 stopniach, a tež jucejší štvortk na božim čele sú nekotre kapky možné, to nie je telko kajš dženca, ale no haj, lepe hač z cuva ničom. Z tym je Bielek na Rzeszcz, nietko gdzie tu dalej z Moniką Klezec, gdyż jesteśmy stari, a potem słyszymy ryczny kucik.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: A tu wopytamy dźensa z Romanie z dr Linku Šoučić.
2: Gdyż chcesz nikogo wopytać, dokąd się tak a tak bliskości, a czasowe serunie chodzi, bez wulkiego činjenia albo oczakowania pohostčenia, potom so husto praji, ja budu jutce junu nimo přinč. Trude či na to žortnje odmówia, ale přinč prošu tež nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom přinč je jedna z mnoho tajkých zestajenych verbov, kotrež mamy v serbščinje a kotrež, to kužde lohko spoznaje, su převožki njemskih verbov, v tutem pađe verba vorbeikommen. Drude wužiwa so tež wotpowiednik nuc poladač za nimo přinč, převožene z njemskeho reinschauen. Runje we wopkadnej rči mamy wiele tajkich převožkov njemskich kompleksnych verbov, kotrymž wotpowieduja z pisownej rči prefigowane verby abo svojske tvorby, například nikoho horje džeržeč, spisownje nikoho zadžeržeč. Abo tež so njedže horje džeržeč, spisownje njedže přebyvač. Nuc kupovač za nakupovač, vonlěsč za vulěsč, abo romadže zvisovač za cyle jednore zvisovač s něčim. Abo prijede v serbskich dialektach tež wokovo přinč, za němske umkommen, potajkim zahinuč svoje živenje přisadžič. A za nikotrych je dženca rano svunco horješvo, za druhých je vone skadžavo. Tutym tvorbam přidruža so hišče tujšto tajkých zestajenych verbov z němskej předvožku. Ale to je tema za dalši rečni kućik.

Wjace hač kujžde druhi dorosćene Němske płači jako před Češki. To pokazuje nowe ličby z mikrocenzusa 2025. Konkretnie dževo 3,5,4% dorosćenych, po takim nešto wjace hač połojcu, niemale 18% płači samo jako adipozne, po takim silnje před Češke. Napadno je tež rozdźěl mjez mužemi a žonami, pola muži ma njedźe 3,6% BMI, po takim Body Mass Index nad 25, štož je tuta ranica. Na tym se potom přečeški, pola žonu je to nimale 44%. V přerysku su dorosćeni w Němskej 1,73 m wulke a váža 78,3 kg. Hoje to klinči najprede raz za kitro jasnymi a dokładnymi liczbami. Cele tak jednore pak to nie je. Zakład je menujce kajž rižo hunie prajach, tutun body mass index, skutka BMI, kiež sadža ent iničce váhu a wulkost čeva do pomiera. Masa musklu, tvar čeva, abo tež rozdzielenie tuka pak při tym žanu rolu nie raja. Dla to so BMI miestem tež skere kritisce wobladuje. Za ulke statistiki je on praktiski, za hodnočenje jednotlivých ľudí pak jenož ve vomjezovaní mire vuprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak lohko BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čile. A je vun potom tiež prečeški? No haj, tuto mikrocenzus to je ten najväčšie letné naprašovanie domácnosťou Němskej, pri ktorýmž so niedže 1% ľudnosťe k témam, kajž bydlenie, dživo, kubvanie, strohota, abo dokody naprašuje. Peč menšinu do napušestie.

0: Simone Woprodze praju, że je bilk na sześć, kał wie, że je krótko po bilku na sedom, a z tym czas za krótkie dzieciace usuwanie, z Reduryka to czas za leksja.
1: Čehodla? Kak? Što? Leksija, praši so!
2: A kajke su tvoje poste mjeste?
3: Poprom za so cele normalne.
2: To čera vopravdže hinak vupadaše.
3: Haj, pichne skrep pše dúho ve vani.
2: Tyž mam ja svoje rúce dúho ve vodže, to tyž tak vopkeč buju. Nešto debi za tým cieč.
1: Dobre ranje.
2: Dobre ranje, Leksio.
4: Začuvam vaju prašaki ve vovje.
2: Haj, to však šo nie je tak cele jasne. Če odla, kak, što a tak dale.
3: Ty pak namaj to nudom dokładniš vujasniš.
4: Vaju zajmuje, če odla so vaju koža tak zmorščí, když staj dúho ve vodže?
3: Haj, a při tym je šojne, hač ve vani sedžu, abo hač so mogli kupam.
2: Když si noze parju, je to tiež tak.
4: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vama hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bole sa ona do honieje kožuje vočty předrie.
3: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
2: To cíle tak nevidžu. Šako so tvoje posty před co vjesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nejsem hišče ženje o tym přemyslova. Če odla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuž, Leksio, povedaj.
4: Mi je vážne najprede raz rec, zo je ruce myče vážne. O tym ne dobíme diskutovač, aj? A nimo to nesúvajú ruce tým vokomiku tak dúho ve vodže, zo započnú so moščič.
3: Šo okej, Leksio, to by vyzol žočík.
4: Je nojš derie. Ale môžu vám aj rec, zo dež voda na honiu voštu kože skutkuje, vúbudží so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živ postach a palcach romadže čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole mošči.
2: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so ona zaso vúhačkuje.
4: Haj, když si z vody von, je burze potom zaso šo poriadku.
2: Študenca po snedadni vopfokuje, ty tadio?
3: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
2: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

Hunja mějach pokivy a dalši mam za dźěći respektivnje šulerjo, won ze šulske rjadownje a ab dolesa. Sekcija swójby towarstwa Cyrila a Metoda přeprošuje mjenujce dźěći 4. a 5. letnika na mały dyrdom dej w přirodźe. Sobotu 13. junia po takim sobotu za tydzień bądźe zromanje z klosztorskim hajnikom Gidom Budarjom po lesu pola Smorčic. Dźěći njendu se tam přirodu jenož wobladać, ale tež słyšeć, začuwać a dolesa. Živič. Mjezdruj moža tež štome a druhe rostline sađeć. Zetkanje buđe do ponja džesačih při hajnistvje Smorčicach, hač do dvimaj to punže, a tom dodom de haj a krute črije a s ođaca drasta ste tež važne, přetož punže tež při špatnem vedre do lesa. V občelinje, vači ci ojra na džičo, sobu činič moža maksimalnje 20 džiči, nekotre mjestne su tu časnje jišče svobodne, ale buďče spješnje přizivenje, beži přes posudip.de. A ste mi je 10 menšinov, do 7. netko podame so s Ičvanom, Gobielu, na kolesu Popuč.

Kölnska Tachanska Cyrkej, němsce Dom, šak je dotal taka městnosć była, so Kölnje, wulezeš při wonem dvorništu z Čaha a cak, stejš tak reci žoni Nucka. Od 1. julija pak se to, znamenča za turistki a turistov, zmieni. Štujš chce se Tachansku Cyrkej wobladać, ma přichodnje 12 euro zastupa płacić. Skrótka mol Nuc pokoknyć, to wiace nie pądzie. Wopodstatni so to ze stupacemi kuštami, zaladanje, škit a tež vopospodarjenje katedrale, všako kužde leto njeđe 6 milionu ľudži do Tachanskeje cirkvi přinže. Ale štuž tam kemšiđe, abo štuž so chce tam modlić, přinže dale darmotnje nuc. Ne prašiče so mě, kak chceđa to rozeznavać, ač so modliš, abo tola klečo robladuješ. No haj, přiušim v Kölnje postara so rozsud vo diskusije.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: A do niego podamy sojenca romadzie z dr Lenku Šočić.
2: Gdyż chceš nikoho wopytać, doke se tak a tak bliskości a časowe se runie hodzi, bez wulkeho činjenja abo očakowania pohosćenja, potom so husto praji, ja budu jutce junu nimo přinč. Trude či na to žortnje wotmovia, ale přinč prošu tež nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom přinč je jedna z mnoho tajkich zestajenych verbov, kotrež mamy v serbščinje a kotrež, to kužde lohko spoznaje, su přeložki njemskih verbov, v tutem pađe verba vorbeikommen. Drude vuživa so tež odpovednik nuc poladač za nimo přinč, přeložene z njemskeho reinschauen. Runje ve vopkatnej rči mamy wiele tajkich přeložkov njemskich kompleksnych verbov, kotrymž odpoveduja z pisownej rči prefigowane verby abo svojske tvorby, například nikoho horje džeržeč, spisonje nikoho zadžeržeč. Abo tež so nedže horje džeržeč, spisonje nedže přebyvač. Nuc skupovač za nakupovač, vonlěsč za vulěsč, abo romadže zvisovač za cyle jednore zvisovač s něčim. Abo prijede v serbskich dialektach tež vokovo přinč, za němske umkommen. Potekim zahinuć svoje živenje přisadzić. A za nikotrych je dženca rano svunco horješvo, za druhých je vone skadżavo. Tutym tvorbam přidruža so hišče tujšto tajkich zestajenych verbu z njemskej předvušku. Ale to je tema za dalši ryčny kućik.

0: Jena powaz mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Dobranie. Cokonje 550 000 € spěchovanských peněz je so liderovým regionem Hornjovužická hola a hate za projekty k polepšenju živinské kvality rozdělilo. Z 22 za podatých předozačů bu 15 za spěchovanje uzvolené z dželi koordinacijský biro v Rakecach. Mez nimi su například novouhotovanje rajkaništu v Rachlowe a Barče a vesné sredžizne ve Voslinku. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poslední raz navjedoval posledženje tamniše kmenske rade. Pod vůjkým aplausom nědže 25 přitomných vesňanů vopušči von po většině dňu poriada sydrňu. Dále věděše posledženje jeho namestnica Klaudia Liznarjova. Obsamknili su radžičelce a radžičeljo terminaj za volbe nového vesnanosti. Tuto maja so vodmeć 6. septembra a jeli budže tribne so dalše volbne koho vodmeje. Kandidáča za zastojnstvo nesu ište znači, ale volbne vůběrk počera jednovosne uzvolene. Navjedovač budžetajun předseda zaradnisko zjazka při kloštorské vodže Štefan Anders a jeho namjestnica Petra Švedžina. Vjacač cista posta hosči je čera na dňu otvoreného dvora Vojorovsku dječacu a mođinsku farmu opytało. V zvisku z cyvozakske akciju su se vosebe dječi na farmje, kiš je v nošarstve CSB šelake družine skotu v obladač moli. Hišća hač do konca leta otvorea dvore a ratarske zavode po cyvom kraju svoje rota. Wona a zahajenske zaradowanie za akcję po cuje Niemskie je sreć junia kocinie krawatowym lokowym swiecze. Przedsedztwo domowinskie župy Michał Hurnik je czera we Krusczycach wesne towarstwo Ralbice z 58 członami do župy przyuzało. Dale przyhotuje jako werszkaj kubwansku jezbu we Augustce do srednje Wužice a wulki winowe spełne župne svedžen jako zromadne projekt ze sportovým towarstwom Piskice dnia 3. oktobra. Na njón je přeprošene zromadnje ze serbskej skupinu Kmelowanku tež cymbalowa skupina z Moravy. Vesny kurs Čornokomca je si spoštil meno. Z konca tydženja nose pomenowanje Intermezzo. 25 spěvarjů a spěvarků běše na zhromadné spěvanje blízko Knotec Brožně prosilo a nové jméno ozjevilo. Pod návodom dirigentky Kerstin Liderovej zaklinčachu serbske, české, němske a mezinárodné štučky. Čornokomčanský kur v obci Lica 60 let. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A z blakami může se dysadys podišťovat, potom požišo se snadnoto lakusk v uvědří, maximálna temperatura 20 stopňů, juce potom zase sucho votranja, dysadys se slunce předrije, připodňu pak dominuje potom zase mročele, juce takhle v okolo 23 stopňů maximálně.
0: Na pučach naše končinje je šo svobodne, ale vyskač systém je stej, ja cituju, Leppersdorf und Pulsnitz tam stej. Po takim, ja rastukam pak stej u na autodroze 4 smir drežany mjez poučnicu a Leppersdorfom, aber tež možno na S5a dživedje sač mjez poučnicu a Leppersdorfom. Dež zonju, dže dokvanje stej, vas o tem informuju, hevak přejmuj vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Štry menšine, ponapu vas mich.

Hudźbnika róža słuša do wieńca kaž serbska hudźba do serbskeho rozhłosa. Andreas Biking na mišče zaspěło nie, to so zmieni wón, poda so ze swojej haly na chuć. Tež Andreas Špitankova na mišče zaspěła. A Denisa Wenzla ničo nedrží. Tež my vězonic, tež vůn smě nám ještě zaspěvač. Dženca, hač do dživečích, neprve pak druhý svojný zpěvo, Robbie Williams, on říká, osam povesmích.

Wjace hač, kujždy druhi dorosćeny němskej płaći jako přečeški. To pokazuje nowe ličby z mikrocenzusa 2025, konkretnie dževo 3,4% dorosćenych, po takim nešto wjace hač po ojcu. Nimale 18% płaći samo jako adipozne, po takim jara jasne přečeške. Napadno je tež rozdźěl mjez mužemi a žonami. Pola muži ma njedźe 60%, body mass index po takim BMI nad 25, što ješ je tuta ranica, za to do nižem prajš haj vunje přečeški. Pola žonu je to nimale 44%. V přerezku su dorosćeni njemske 1 meter, 70, tak voko, vulke a váža 87,3 kg. To klinči najprve za kjetro hoj jasnymi a konkretnymi ličbami. Cele tak jedno je pak to nie je. Zakład je mienujce, kajž iż o prajach, to tun body mass index, kiž sadža váhu a vulkost čeva do pomera. Masa musklo, tvar čeva, abo tež rozdzielenie tuka pak při tom žanu rolu nie raja. Dla to so BMI miestem tež skere kritisce obladuje. Za vulke statistiki je on praktiski, za hodnočenie jednotlivých ľudí pak jenož ve vomjezovaní mierie vuprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čele.

Andreas Bicking je ze swojej Harley po puču, a bóze móža so tež šulerjo a šulerki na puč von do přirody podać von ze šulskeje riadunje ab do lesa. Sekcija svojby towarstwa Cyrila a Metoda přeprošuje mjenujce dźěći 4. a 5. letnika na małe dodom dej w přirodze. Tum budže sobotu 13. junija. To punže zromadnje z kloštorskim hajnikom, gidom budarjom, po lesu, pola smičkec. Dźěći jenu se tam přirodu jenu švobladać, ale tež svyšeć, začuvać a doživić. A mjezruje moža tež štomy a druhe rosliny sađeć. Zetkanje budže do ponia džesačich při hajni sve smečkecach, až do nikak dvěmaj tun dodom dej punže. Krute črije a so hodžacat rasta ste važni, přetož punže tež při špatnem jedre do lisa. V občelenje pači ci ojra na džečo, so bučinič moža maksimálně 20 džeči, nekotre mjestna su tu časni išče svobodne. Jeli vás to zajmuje a chcete so přizevič, te přizevinje běží přes internetnú stronu posuva, po takim namakače přizivenie pod posudybk.de.

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: A kajke su tvoje poste mjeste?
2: Poprom, za so cyle normalne.
1: To čera woprawdźe hinak wupadaše.
2: Haj, pichne skrę předuho we vani.
1: Tyž mam ja svoje ruce dłuho we wodzie, to tyž tak wopkićbuju. Nieszto debi za tym cieć.
0: Dobre ranje.
1: Dobre ranje, Lexio.
0: Začuwam waju prašaki we wowie.
1: Haj, to wszak šo nie je tak cyle jasne. Če odla, kak, što a tak dale.
2: Ty pak namaj to nydom dokładniešo wyjasniš.
0: Waju zajmuje, če odla so waju koža tak zmorští, gdyż staj dołu we wodzie?
2: Haj, a při tym je šojne, hač ve vani sedžu, abo hač so moru kupam.
1: Gdyż si noze parju, je to tež tak.
0: No haj, woda skutkuje na waju kožu, to můžu vama hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bole so ona, do honije kožuje vošty předrije.
2: Vidíš, Josefina, tunkanje ve vodě je na škodu.
1: To cíle tak nevidžu. Šako so tvoje posty předco vjesela, gdyž smědža vodu a mydvo vuladač. Ale gdyż sem spravna, nejsem hišće ženje o tym přemyslova. Čo dla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuž, Lexio, povedaj.
0: Mi je vážne najprede raz rec, zo je ruce myče vážne. O tym ne dobíme diskutovač, haj? A nimo to nesu vaju ruce tym wokomiku tak dołu we wodzie, zo započnu so moščić.
2: Šo okej, Lexio, to by wyzo žočik.
0: Je nojš derje. Ale môžu vama rec, zo gdyż woda na honju voštu kože skutkuje, wubudzi so přes to reakcia na čuvový systém. Při tym so živy postach a palcach romadze čanu. Tkanina potem była menša a koža so přeco bole mošči.
1: A tak spíšne, kaž koža žaden kontakt k vodži viac nima, so vona zaso vúatkuje.
0: Haj, gdyż si z vody von, je bóze potem zaso šo poriadku.
1: Študženca po snedadni vopfokuje, ty tadio?
2: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
1: Vopfokuanska mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Česčan James Mönk je dospěval. Jak spěl reka, netrávam rec, se myslu, ste mi nedom 5 minčinu, dodživěčich ještě raz čas za.
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Hanka Krautsová z Drežďan.
2: Kvitky k čeja. Spíšne, na svoncu so kojšte džičo vjeseli. Ja hoďky vůjkotně svoďa, liča je rjane. Bunželu by mjese národne džen džesča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jeje voči so bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, so može tele mysle se svojskimi slovami samo hižo napisač. Možeče tute voko mikne a vůboke veselo v linkach tež začuvač. Cive džičo je v tutem voko miku vůjke veselo. Tute direktne a bjez vůmenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boži dar v kojštem čoveku. Rún je jako dorosčeni ľudžo, přeco zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosčo zasupane. Ale žeđime so zatem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přes čo, če so jako džičo veselili. A přeju vam, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho svunčnoho vjesela.
0: Nabožne svoje miješe dženca Hanka Krautsová z Drežďan, nadavku a zamovitošči Serbsko-evangelského zvjazka. A nětko zaspěvajme se ještě z první serbské kulturní brigádu a potom to bije s dženci šimusovaním.

A nežli až winujemy se aktualnym čojenjam, co my graž prednu sersku štucku, a dokulaž smy dojko na dešť, cakali na nemeni gumneškarje, a ninto se skajncne pára smy spiu veda, upytali vedkupki kulabula ze spivarjom Geretom Schönom.